yearning

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme 10 miliard světelných let daleko. A vězte mi, to je výlet, na který si ani já netroufnu. James Webbův teleskop si posvítil na kupu galaxií XLSSC 122. A jak popisuje magazín Universe Today, objevil něco pozoruhodného. Tahle kupa je tak vzdálená, že ji vidíme v době, kdy se většina galaktických kup teprve začínala formovat. Jenže ona ne. Ona už tehdy vypadala dospěle. Hmotná, koncentrovaná, uspořádaná. Prostě kupa, která přeskočila pubertu. A protože je tak masivní, ohýbá světlo galaxií za sebou jako vesmírná lupa. Astronomové díky tomu změřili její hmotnost, vyfotili obloukovité stopy zakřiveného světla a dokonce zachytili slabou záři hvězd vytržených ze svých galaxií. Kupa se totiž stále slévá, stále roste. Vědci teď budou muset své modely vesmíru přepsat. Zase. Tak držte se gravitace, ať vám neuteče. Mějte se pozemsky.
3: Trpíte depresí?

0: partnerech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: My se krátce zastavíme u kapely Bloodstone, která proslula hitem Outside Woman nebo peckou Natural High, kterou v budoucnosti použije Quentin Tarantino ve své gangsterce Jackie Brown. Bloodstone také nedávno produkovali a hráli ve filmové komedii Train Ride to Hollywood. A

0: se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zon Rádia a Huči Kuči Tance. Sky Show Time znovu nasadilo do akce Martiana v druhé řadě seriálu The Agency. HBO Max pokračuje v roku Draka a Netflix má další detektivku Harlana Coubena Najdu si tě. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Čínečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: If they tell you I'm a traitor, it's the truth. I betrayed my country. Did I cause harm? Yes. I lied to my friends, my colleagues. I sacrificed people. I deserve my fate. If I had to do it again, I wouldn't hesitate.
1: Na Sky Showtime konečně přichází pokračování špionážního thrilleru The Agency. V druhé řadě opět sledujeme tajného agenta CIA Marshana v podání Michaela Fassbendera, který musí balancovat mezi misí, kariérou a láskou k Sammy, kterou stvárňuje Jodie Turner-Smith. Tentokrát situace ještě zhoustla, protože ze Sammy se stala politická vězeňkyně v Súdánu a on udělá cokoliv, aby se ji pokusil zachránit, i kdyby měl zradit. Kromě Fassbendera v seriálu uvidíte Jeffreyho Wrighta, Richarda Gera, Catherine Watterson a Dominika Vesta. The Agency je americkou adaptací úspěšného francouzského thrilleru Le Bureau de Légende. Na Sky Showtime ho najdete pod názvem The Bureau a můžete tam juknout na všech pět řad. První řada The Agency se stala nejsledovanější novou sérií v historii streamovací služby Showtime s více jak 5 miliony diváků po celém světě hned při své premiéře v listopadu 24. První tři epizody druhé řady budou dostupné již dnes. Další epizody budou přibývat každý týden a celkem jich bude 10. The Agency, druhá řada špionážního thrilleru s Michaelem Fassbenderem, je od dneška exkluzivně na Sky Showtime.
2: There are rules in the CIA. They exist to protect you, the mission, the company. Until it occurs.
3: The agency is cleaning house.
4: This is a mole hunt.
2: It's worse than you think. Trust no one. Not even me.
5: What is this about, Martian?
2: Can I trust you?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se

0: Where were you?
1: Alicent came to Dragonstone. She will open the gates of the Red Keep and surrender to me.
0: You cannot trust her.
2: Nejokázalejší fantasy série posledních let je zpět na HBO Max. Třetí řada Rodu draka startuje již dnes a přinese rovnou 8 nových epizod vycházejících každý týden. Rok draka je prekvelem hry o trůny zasazeným přibližně 200 let před událostmi, které většina diváků zná na paměť. Tentokrát se seriál ponoří přímo do srdce targaryenské občanské války, do takzvaného tance draků, kdy dva nároky na železný trůn stojí proti sobě s draky, intrikami a krvavými bitvami jako argumenty. Děj nové řady čerpá přímo z Martinovy kroniky Oheň a krev. V hlavních rolích se vrací Emma Darcy a Olivia Cook, po jejich boku bude opět Matt Smith. Za celým projektem stojí showrunner Ryan J. Condal a jako výkonný producent samozřejmě i sám George R. R. Martin. Třetí řada Roku draka startuje už dnes exkluzivně na HBO Max.
3: We'll have an empire unassailable, Rhaenyra. And our children will rule it forever and a day.
4: All that remains is for you to decide what you want from this war.
5: You'll do things that your heart would have recoiled from before you came to the throne.
6: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: show you something. Tell me what you see. Come closer, David.
1: Na Netflixu najdete nový americký thriller Najdu si tě a jedná se o další adaptaci z pera mistra napínavých zápletek Harlana Coubena. Tentokrát se příběh točí kolem nevinného muže, který si odpikává doživotní trest za vraždu vlastního syna. A pak se mu dostane do rukou důkaz, který všechno zpochybní a že jeho dítě možná vůbec nezemřelo. Aby se dopátral pravdy, nezbývá mu než uprchnout z vězení. V hlavních rolích uvidíte Sama Worthingtona a Mila Vertimiglia. Za kamerou se střídá hned několik režisérek a režisérů, mimo jiné Brett Anderson, veterán žánrových thrillerů. Seriál Najdu si tě najdete exkluzivně na Netflixu.
2: He looks like Matthew.
0: I know. And I know how insane that sounds.
2: Just as insane as people thinking I killed my little boy in the first place.
0: But if there's a chance, no matter how impossible, that he is somehow still alive. Wake up.

Nemůžu ještě opomenout, co nového přibylo do kin minulý čtvrtek, tedy 18. května. Největším lákadlem týdne je překvapivě titul pro píděta Toy Story 5 příběh hraček. Woody, Buzz, Raketák, Jesse a Vidlík se vracejí a tentokrát čelí nepříteli jménem Žabletka. Chytrý tablet, který pohltí pozornost dítěte rychleji, než stihnete říct švec. Citlivá i vtipná jízda pro celou rodinu, která se ale nebojí zeptat, jestli mají klasické hračky v digitální éře vůbec ještě budoucnost. Ze světa evropského autorského kina dorazil koprodukční snímek Co je ti holka? Celovečerní debut režisérky Uršky Djukic, který nás zavede do italského kláštera za 16-letou Lucií, katolický sbor, letní soustředění kvetoucí růže a střet víry s tělesností. Domácí produkce se přihlásila se zombie komedií Tahle party je dead, Halloweenská noc, parta přátel, zombie, policisté a pár frustrovaných herců z romantických komedií v podání Vladimíra Polívky a Hinka Čermáka. Režisér Adam Kůz vsadil na absurdní humor a horor. Z dokumentů jsou nově v kinech v Lourdech francouzský snímek, který se dívá na nejnavštěvovanější poutní místo Evropy s 6 miliony návštěvníky ročně bez příkras, zázraky, suvenýry i lidská nouze vedle sebe. A pro fanoušky české hudby je tu Michal Pavlíček, rocker verze 7.0. Intimní portrét muzikanta, který se blíží 70, vrací se na pódium po operaci a řeší, co vlastně dál. Tak to bychom měli přehled toho, co přibylo do kin minulý čtvrtek. Hovk! We'll be right back.

Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si při pondělku zapnuli rádio, ať už v autě nebo v práci, a především, že jste si vybrali stanici Zoon Radio s tou nejlepší muzikou v éteru, což znamená jediné: máte vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

co je to DAB+? Digitální nástupce analogového FM vysílání. Chcete poslouchat moderní rádio v digitálu? Tak to potřebujete přijímač podporující DAB+. Všechna současná rádia z DAB i nadále přijímají FM. Takže až si budete pořizovat nové rádio, tak ať je i z DAB, protože přeci nechcete vykupovat staré skladové zásoby, že? Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je ZUN.

Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Welcome.

0: 17 minút po 8 alebo po 14, nemám rád takéto správy, ale aj to je dôležité povedať občas v rádiu. Pozor, u učilište v Čelakovicích sa pohybuje muž ze zbraní, varovali policajti a na mieste už je zásahovka. Sú to Čelakovice u Prahy, poprosím vás, keď tam nemusíte, tak tam nechoďte, nikdy neviete, čo sa môžete stať. Dúfam, že toho Magura dostanú čoskoro a dúfam, že mu to pekne vysvetlia páni policajti. Ja doporučujem obuškom cez pety aspoň 30 rán, no a potom si to chlapec možno na budúce rozmyslí. Ešte raz opakujem, Čelakovice pri Prahe, nejaký Magor tam pobehuje so zbraňou. Ďakujem za pozornosť.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli
2: o Zero Trust Architecture?
0: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako
2: služba. Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační testy.
1: Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.centro.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
5: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
6: Memento mori, krasotinko.
4: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
7: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
8: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
9: .cz. Dobrá doména.
10: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
11: Pondělí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
12: A od 13. do 15. v repríze, to len nech vieš. Lukáš, pozdravujem. A ďakujem.

0: Subway. Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
1: A poďme do finále. Do finále dnešného ranného WC.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Neříkáme klientům,

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

0: umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Powerplay. Zun.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Sky Showtime doručil komediální detektivku Ethana Coena Honey Don't. Proč Netflix zrušil The Borough z bratrů Duffrových? Prime Video nabízí další korejskou romantiku See You at Work Tomorrow a šílená queer jízda Johna Waltersa ze 77. Desperate Living je nově v edici Criterion Collection. To vše nás dnes čeká. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Čínečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: rozhodně stojí za pozornost. Scénárista a Oscarový držitel Ethan Coen se tentokrát bez bratra Joela vrací k žánru, který mu vždy seděl. Společně se svou manželkou a tvůrčí partnerkou Trissy Cook, se kterou stáli za filmem Panenky na útěku, tentokrát přináší příběh soukromé detektivky Hany O'Donoghue. Tahle žena z malého města se pustí do vyšetřování série záhadných úmrtí spojených s podivným kostelem. A jak to u Coenů bývá, nic není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. V hlavní roli se představuje Margaret Qualley, po jejím boku pak Chris Evans a na Emmy nominovaná Aubrey Plaza. Přesně takové obsazení, které v černé komedii slibuje výbušnou chemii. Nicméně kritika film přijala vlažně. Recenzenti shodně chválí výkon Margaret Qualley, stylovou kameramanskou práci Ariho Wegnera, Barvelovu hudbu a povedené úvodní titulky. Problém je ale jinde. Film trpí roztříštěným scénářem, spletitými subploty a prý ztrácí nit vlastního příběhu někde ve druhé půlce. Verdikt je ale na divácích a na jejich chuti po mysteriózních černých detektivkách. Honey Don't můžete nyní sledovat exkluzivně na Sky Showtime. Only when we submit to the will of God do we serve him. Hector, not in the sacristy. You call me a fanatic, would I like to go with you and see a movie? The French, they are not happy. Who's not happy? Why is a private investigator looking into a traffic fatality?
1: What can you tell me about...
0: Do you drink?
1: Heavily, it's a point of pride.
0: Should you and I discuss this over a drink?
1: Tuesdays I dry out.
0: Today is Wednesday.
1: Today is Tuesday.

0: Netflix zrušil sci-fi seriál The Boroughs, a to pouhé 3 týdny po premiéře. Zrušení oznámil jako první deadline minulý týden a přišlo jako studená sprcha. Přitom tvůrci už měli rozepsanou druhou sérii, přičemž se zvažovalo i natáčení 2. a 3. řady najednou. Hlavní důvod? Podle Hollywood Reporter byl problém v astronomicky vysokém rozpočtu, údajně přes 10 milionů dolarů na epizodu, přičemž podle jednoho zdroje bylo skutečné číslo výrazně vyšší. Sledovanost sice seriál držela v top 10, ale čísla prostě nestačila na pokrytí nákladů. Svou a já si myslím nemalou roli sehrál i odchod bratrů Duffrových. Po skončení Stranger Things totiž přešli pod Paramount. Netflix 15. června nevyužil opci na prodloužení smluv herců, čímž seriál fakticky pohřbil. Zdroje potvrzují, že znovuzrození seriálu The Boroughs nepřipadá v úvahu. Netflix totiž vlastní 100% seriálu a prodat ho konkurenci neplánuje. Herečka Gina Davis přiznala, že hercům nikdo důvod neřekl, o zrušení se dozvěděli od tvůrců ještě před oficiálním oznámením a byli prý hluboce zklamáni. Dennis O'Hare pak na Instagramu vyzval fanoušky k symbolické odvetě. Hlasujte pro The Boroughs v Emmy, jen tak Netflixu ukážete, že udělal chybu. První a zřejmě zároveň poslední série The Boroughs je stále k dispozici na Netflixu. Je to škoda, ale vrtkavý je svět streamingu. Nicméně potěším fanoušky těchto temných žánrů protkaných humorem. Seriál Widow's Bay s Matthew Ricem bude pokračovat na Apple TV 2. sérií. Super!
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
2: Nepíšeme newslety o tom,

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Ha, ha. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte

0: 처음엔 막 두근두근거리고.
1: 전 차지윤 선임이 이번 주말에 사무실로 출근해 주시죠.
2: 나 프라임 비디오 vstoupil jeho korejský romantický workplace seriál See You at Work Tomorrow a pro fanoušky korejských romantiáků je tohle přesně ta správná ranní zpráva. Režisérka Eun Sol Jo adaptovala populární webtoon Kakao a vypráví příběh produktové manažerky, která po bolestném rozchodu zavřela srdce na 7 závor a smysl života nachází hlavně v přesném odchodu z práce a odměně v podobě kuřecích křidélek s pivem. Do jejího pečlivě seřízeného pracovního života pak vstoupí týmový vedoucí, kterému se všichni v kanceláři raději vyhýbají velkým obloukem. See You at Work Tomorrow. Korejská kancelářská romance plná nevyhnutelného romantického napětí je právě teď k dispozici na Prime Video.
1: No smile, no people, no sorry. 차지윤 선임. 늘 이런 식으로 이뤄왔습니다.

0: You must realize, Bosley, your wife is one of the most neurotic women I've ever examined. I still think a few more months in the sanitarium would be helpful. It may be too early to trust her in her natural environment.
1: Oh, Doc, be optimistic. Peggy's breakdown is part of the past now. I don't want her in another mental hospital. I want her home with me and the kids.
2: Slavná americká vydavatelská značka Criterion Collection přidala do své sběratelské řady další zrestaurovaný kultovní titul, a tentokrát opravdu bez zábran. Jde o film Desperate Living, grotesku, horor a antifašistickou pohádku v jednom z roku 1977. Režisér John Waters, věčný enfant terrible americké kinematografie, tímto snímkem završil svou takzvanou trash trilogii, která začala skandálními Pink Flamingos a Female Trouble. Hysterická a paranoidní paní v domácnosti Peggy Gravel, kterou si zahrála Ming Stoll, spolu se svou velkorysou a kleptomansky nadanou hospodyní zabíjí pána domu a pak jim nezbývá nic jiného než zmizet. Uchýlí se do podivného lesního sídliště jménem Mortville, osady plné zatracenců a odpadů civilizace, kde krutovládne výstřední stará královna v podání Edith Maisie. A tam teprve začne ta pravá, řekněme, transformace. Desperate Living je přesně ten typ filmu, který si říká o noc s přáteli se stejně odolným žaludkem. Waters do něj nacpal vše, co ho proslavilo. Absurdní humor, záměrnou nechutnost, neherce ze svého okruhu přátel a typické plivnutí do tváře slušné společnosti. Spolu s Rocky Horror Picture Show patří k základním kamenům fenoménu půlnočních filmů. Desperate Living od Johna Watersa najdete nyní restaurované ve 4K v edici Criterion Collection na criterion.com.
3: Get out of here, you stinking piece of flesh!
4: Yes, they've all had a lot of desperate living.
3: Ah! Oh, God! Find them, feel them, fuck them, forget them! Is that your new motto?
4: Follow the dead end road to Mortville, USA.
5: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Dnes mám pro vás připravený ještě souhrn nejlépe hodnocených titulů on demand posledních dvou týdnů. Apple TV Plus spustilo druhou řadu detektivní série Sugar. Colin Farrell se vrací jako záhadný soukromý detektiv John Sugar, tentokrát pátrá po ztraceném bratrovi mladého boxera, ale zároveň nepřestává hledat vlastní zmizelou sestru. Čím hlouběji se noří, tím temnější spiknutí odhaluje. Napínavé, stylové a Farrell v top formě. Edis Online nabízí francouzský film Renoir z roku 2012. Azurové pobřeží, stárnoucí Renoir, do jehož života vstoupí živelná mladá modelka André. Omlazení pro malíře, inspirace pro syna Žána a zárodek filmového génia. Krásně natočené, jemné a přitom plné vášně. Netflix přidal dvě pozitivně hodnocené novinky, thriller Najdu si tě podle Harlana Coubena. Nevinný otec si odpikává do životí za vraždu vlastního syna, jenže pak získá důkaz, že dítě možná žije. Prchne z vězení a pustí se do hledání pravdy. Sam Worthington, Milo Ventimiglia a Madeleine Stowe v napínavé jízdě. A pro ty, co hledají něco lehčího, romantická komedie Hlasovky pro Isabel se Zoe Deutsch. Hlasovky pro sestru do nebe skončí u cizího člověka a ten se začne zamilovávat do onoho hlasu. Nick Robinson a Nick Offerman doplňují obsazení. Sky Showtime přihodil hned trojici zajímavostí. Italský akční seriál Rosa Elettrica, agentka ochrany svědků a mladý šéf podsvětí na útěku, protože se ukáže, že nadřízení hrají dvojí hru, napínavé a nečekané. Italské právní drama Liga s Lukou Argenterem. Brilantní ironický advokát po kariérním skandálu znovu buduje svou pozici na milánské scéně. Případ za případem, zatímco ho doma čeká boj o dceru. A Sky Showtime přidal také snímek Bugonia od Yorgose Lanthimose s Emma Stone a Jesse Plemonsem. Dva konspirátoři unesou CEO velké firmy přesvědčení, že je mimozemšťanka. Absurdní, provokativní, lanthimosovsky šílené. Tak toto jsou nejlépe hodnocené streamingové lahůdky posledních dvou týdnů. Máte z čeho vybírat. Hovk!
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
2: S4 Stavební.
3: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
2: S4 Stavební.
3: Více na www.s4stavební.cz.
4: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
5: O Zero Trust Architecture.
4: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
5: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
4: Recovery Plan. Endpoint Detection.
5: Multifaktor.
4: Penetrační testy.
5: Lock Management.
0: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.radiofiksmusic.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
5: Večeře jak na pitevně.
6: Mami, já už nemám hlad.
4: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
7: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
8: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si naladili Půlnoc v Hollywoodu a hlavně, že vám vyhrává Zoom Radio celý den. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Činečíša Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Mám pro vás kosmickou úlevu. Temná energie je zpátky ve hře a astronomové si oddechli tak nahlas, že to slyším až sem nahoru. Jak popisuje portál space.com, loni v listopadu jedna studie naznačila, že rozpínání vesmíru zpomaluje a temná energie slábne. Pro kosmology to byla menší panika, něco jako když vám vypadne Wi-Fi uprostřed filmu. Ale nový tým, vedený Philem Wisemanem z University of Southampton, tvrdí, že předchozí výzkumníci udělali chybu. Spletli si stáří bílých trpaslíků se stářím jejich galaxií a zapomněli na korekci podle hmotnosti hostitelských galaxií.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Myslíte, že máte dost?

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Jágr výborně pročekuje. Stále má kotoč Jágr. Tak to byla paráda a hlavní postavou Jaromír Jágr. Jágr.
2: 1. června 1992 se také odehrává poslední zápas v rámci finálových bojů o nejhodnotnější trofej mezi hokejovými profíky Stanley Cup.
1: Kraštův nestačil dát hokejku do střely a Belfort byl bezmocný.
2: Jaromír Jágr hraje s pittsburskými tučňáky už druhou sezónu a snaží se o obhajobu titulu. Proti nim stojí Blackhawks z Chicaga, kde svou finálovou premiéru zažívají Dominik Hašek s Frantou Kučarou. Jágr létá po ledě a ve finálovém zápase opět přidává svou trošku do mlýna. Penguins vyhrávají nad Blackhawks z Chicaga 6-5 a podruhé v historii klubu mohou pozvednout slavný Stanleyův pohár na své hlavy.
1: To byla paráda a pozdrav do Kladna od Jaromíra Jágra. Skvělá branka, půl páté ráno nás Jaromír Jágr všechny probudil. Podívejte se na těch klíče, těch obehraných protihráčů.
3: I was nice goal, it was very important. I scored that goal and I got lucky again.
0: Powerplay.

0: Pod. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: Projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč Zun rádio.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza má za sebou další týden, kdy se pod hladinou klidného indexu skrývaly významné pohyby. Nejsledovanější akcí byl ČES, který ztratil 5% po vyřazení z indexu uranových a jaderných společností Envis, kdy burzovně obchodovaný fond od VanEck tak prodal 2,4 milionu akcí. To odpovídá přibližně polovině procenta všech akcí ČESu, takže šlo o významný objem. S akciemi ČESu intenzivně obchodovali i další hráči, a tak za celý týden se zobchodoval nejvyšší objem na ČESu za posledních 5 let. Zbrojovka Czechoslovak Group oznámila strategické partnerství se společností Ukrainian Armor. Její Federal a Remington získali kontrakt od americké FBI za 77 milionů dolarů. Chorvatsko přistoupilo k rámcové smlouvě na dodávky munice a na veletrhu Eurosatory skupina představila nové projekty. Otázka však zní, dosáhly její akcie nového historického minima? Ano, ve čtvrtek. Za celý týden však odepsali méně než 0,5% a pod tlakem byl spíše Colt.cz Group, který odepsal přes 6%. Nejvýznamnější akcionář René Holeček reportoval nákup 3000 akcí, předseda dozorčí rady Jan Drahota naopak prodej téměř 40 tisíc. Historického maxima naopak dosáhly akcie Dusan Škoda Power, které si připsaly desetin. Analytik Petr Palovič z Wood & Company jim zvýšil doporučení na držet s cílovou cenou 506 korun. Dařilo se také Erste a Fotonu. Radenska Adriatic ze skupiny Kofola Československo po 30 letech přestane stáčet a distribuovat značky PepsiCo ve Slovensku a Chorvatsku. Partnerem se stane Matony. Primoco otevírá v Písku první výcvikové středisko pro profesionální piloty dronů. Tento týden bude výsledky reportovat zpracovatel kůží Karol Edr, čímž se výsledková sezóna za první čtvrtletí uzavře. Pohled do makrosvěta. Česká národní banka zvýšila dle

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Mám pro vás kosmickou úlevu. Temná energie je zpátky ve hře a astronomové si oddechli tak nahlas, že to slyším až sem nahoru. Jak popisuje portál space.com, loni v listopadu jedna studie naznačila, že rozpínání vesmíru zpomaluje a temná energie slábne. Pro kosmology to byla menší panika, něco jako když vám vypadne Wi-Fi uprostřed filmu. Ale nový tým, vedený Philem Wisemanem z University of Southampton, tvrdí, že předchozí výzkumníci udělali chybu. Spletli si stáří bílých trpaslíků se stářím jejich galaxií a zapomněli na korekci podle hmotnosti hostitelských galaxií. Nobelista Adam Rees potvrdil, že po správné kalibraci supernov typu 1A je důkaz zrychlujícího se rozpínání pevný jako skála. 70% vesmíru tedy stále tvoří záhadná síla, která ho roztahuje. Krize zažehnána.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
2: Bez CM řešení to dneska nejde.
3: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. O zero trust architecture.
2: NIS2 compliance, sankce až 10 milionů.
3: Endpoint detection, lock management, SOC jako služba.
4: Recovery plan.
2: Endpoint detection.
4: Multifaktor.
2: Penetrační test, lock management.
5: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. CyberControl je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.radiofine.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Michi, dopis, který jste dostal od firmy Pendini, Lambert a Lok, prošel jako jediný. Vás chce.
2: 30. června 1993 vstupuje do kin dechberoucí thriller z právnického prostředí na motivy románu Johna Grishama. Firma.
3: Dobře, dobře. Lodní kapela, tajný recept na žebírka, možná, že jsou trochu zvláštní.
4: Zvláštnost mi nevadí, tu mám ráda. Jsou divní, to mi vadí.
2: Pod režijní taktovkou Sydneyho Pollacka září Tom Cruise v hlavní roli mladého nadějného právníka, ale i skvostné výkony sekundujících špičkových herců Gina Hackmana, Jean Triplehorn, Holly Hunter nebo Hala Halbrooka dopřávají divákovi výjimečný zážitek. V menší roli se zde objevuje i Ed Harris, který souhlasil s účinkováním ve filmu pouze díky blízkému přátelství s Pollackem a Cruisem.
3: Jak to myslíš, divní?
4: Tak jeden citát. Firma mi nezakazuje pracovat a podporuje děti. Zeptej se proč.
3: Mají rádi děti.
4: Protože tím posilují svou stabilitu. Chceš slyšet víc?
3: Ne, radši ne. Nevšímej si mě, já jen skočím přes zábradlí. Myslím, že to bude mluvit samo za sebe.
4: Počkej.
2: Gene Hackman se k natáčení firmy připojil později, protože producenti měli v plánu změnit pohlaví postavy a obsadit Meryl Streep. Jenže autor románu John Grisham s takovou změnou nesouhlasil a tak se nakonec stal o ním Mitchovým mentorem Hackman. Proto se paradoxně na plakátu k uvedení filmu neobjevuje jeho jméno. Smlouva Toma Cruise s Paramountem totiž uvádí, že nad názvem snímku se může objevit pouze Cruiseovo jméno. Hackman se také chtěl výjímat nad názvem, ale když to bylo odmítnuto, požádal o úplné odstranění svého jména z plakátu, tudíž ho najdeme pouze na začátku a na konci titulků, takže jeho přítomnost je pro většinu diváků překvapením.
5: Nejdůležitější je účtování, kolik hodin strávíte přemýšlením o klientovi. A je jedno, jestli zrovna stojíte v zácpě, nebo se holíte, nebo sedíte v parku na lavičce.
2: Film je vypuštěn do světa, zatímco si Grisham užívá vrcholu své popularity, a to také zapříčiní bitvu mezi knižními bestsellery. V následujícím týdnu se odehraje řeš romanopisců. Michael Crichton se třemi technotrillery proti Johnu Grishamovi se třemi příběhy o právnících v ohrožení. Sci-fi versus sci-fi. Zdá se tedy nevyhnutelné, že se tito dva literární titáni letos v létě utkají i o titul nejlepšího filmu. Žraločí právníci z Grishamovy firmy půjdou proti nenasytným dinosaurům z Krajtnova Jurského parku. Dinosauři sice vzbuzují vzrušení, ale pro dospělé je mnohem strašlivější firma se svou větší myšlenkou. Co může být děsivější než smečka hladových daňových právníků?
6: Z firmy Pendini, Lambert a Lok?
3: Ano, jak jste to?
7: Zdá se, že vás chtějí udřít k smrti.
3: Já myslím, že to tak dělají s nováčky. Jsem u nich teprve
6: 8 týdnů.
2: Firma se setká s obrovským komerčním úspěchem, bude nejvýdělečnějším Grishamovým filmem a stane se nejlepším dramatem roku na People's Choice Awards. Holly Hunter bude za svůj 5 minut a 59 sekund trvající výkon nominována na Oscara pro nejlepší herečku ve vedlejší roli, zatímco Dave Grusin získá nominaci za nejlepší původní hudbu. Thriller Firma, který dělá právníky zajímavými a vzrušujícími, vás jednoduše uhrane.
7: V té firmě je to asi o zdraví a práce, kterou musíte dělat.
8: 4 mrtví právníci z 41 ani ne za 10 let.
7: A žádnému z nich nebylo víc než 45. To zdolává čísla všech tabulek, o kterých jsem kdy slyšel.
3: Kdo vlastně jste?
8: Patrně se ještě uvidíme.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: o 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
7: Powerplay.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza má za sebou další týden, kdy se pod hladinou klidného indexu skrývaly významné pohyby. Nejsledovanější akcí byl ČES, který ztratil 5% po vyřazení z indexu uranových a jaderných společností Envis, kdy burzovně obchodovaný fond od OneEgg tak prodal 2,4 milionu akcí. To odpovídá přibližně polovině procenta všech akcí ČESu, takže šlo o významný objem. S akciemi ČESu intenzivně obchodovali i další hráči, a tak za celý týden se zobchodoval nejvyšší objem na ČESu za posledních 5 let. Zbrojovka Czechoslovak Group oznámila strategické partnerství se společností Ukrainian Armor. Její Federal a Remington získali kontrakt od americké FBI za $77 milionů. Chorvatsko přistoupilo k rámcové smlouvě na dodávky munice a na veletrhu Eurosatory skupina představila nové projekty. Otázka však zní, dosáhly její akcie nového historického minima? Ano, ve čtvrtek. Za celý týden však odepsali méně než 0,5% a pod tlakem byl spíše Colt CZ Group, který odepsal přes 6%. Nejvýznamnější akcionář René Holeček reportoval nákup 3000 akcí, předseda dozorčí rady Jan Drahota naopak prodej téměř 40 tisíc. Historického maxima naopak dosáhly akcie Dusan Škoda Power, které si připsaly 10. Analytik Peter Palovič z Wood & Company jim zvýšil doporučení na držet s cílovou cenou 506 korun. Dařilo se také Erste a Fotonu.

Pro toto rozhodnutí hlasovalo 6 ze 7 členů bankovní rady. Průmyslové ceny v květnu vzrostly meziročně méně, než se čekalo. Ekonomové komerční banky však upozorňují, že vývoj jednotlivých odvětví se poměrně liší. Ovlivňují je například rostoucí ceny ropy, ale naopak levnější elektřina a plyn. Tento týden se dočkáme údaje o spotřebitelském a firemním sentimentu. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na jednu z největších kosmických detektivek. Kam se ztratila temná hmota vesmíru? Jednou z hypotéz jsou takzvané primárně černé díry, které mohly vzniknout hned po velkém třesku. A jak popisuje magazín Universe Today, vědci z Oaklandské univerzity a Rice University se zaměřili na ty nejmenší. S hmotností asteroidu někde mezi 10 na 14 a 10 na 17 gramů. Tihle drobečci by podle Hawkingovy teorie měli pomalu vypařovat a na konci života zářit v gamma paprscích. Tým proto napsal nový Pythonovský skript jménem Gamma PBH Plotter a pročesal extragalaktické gamma pozadí. Výsledek? Černé díry kolem 10 na 14 nemohou tvořit ani jednu desetimiliardtinu temné hmoty. Ty trochu těžší, maximálně 6%. Záhada zůstává otevřená. Čekáme na nové dalekohledy Amego X a E-Astrogam. A já čekám tady nahoře. Kde

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Leď, absolutně nikdo tu akci neschválil. Všem lídrům je jasný, že jste zatím stáli jenom vy.
2: Flákám na nějakou postranou, Iru. Válka se vleče roky a čeho jsme dosáhli? Kam nás dostali? Duší i srdcem je Anglie pořád monarchistická. A tam ji musíme zasáhnout. Královskou rodinu. Vládnoucí třídu. Seš buď s náma, Jimmy, nebo proti nám, je to tak?
3: 5. června 1992 se začíná promítat na velkých plátnech filmová novinka. Tentokrát se jedná o pokračování Honu na ponorku. Vysoká hra patriotů podle stejnojmenné románové předlohy Toma Clancyho.
4: Vyrvu ti srdce a naservíru ti je s pomfritem. Když se nedovím, co jste chystali. Ty irskej spratku!
3: Došlo ale ke změně představitele hlavní role, agenta Jacka Ryana. Alec Baldwin se totiž pustil do soukromého honu na divadelní cenu Tony, proto neměl čas na natáčení a nepomohla to zvrátit ani nabídka 4 milionů dolarů od produkce a nahradil ho tedy Harrison Ford.
5: Dovolte, jak vám představil jeho lord.
6: Dobrý den.
5: Jsem velmi potěšen, že vás poznávám, doktore Ryan.
6: Děkuji.
5: Jsem vám zavázán vděčností, kterou nikdy nebudu moci splatit.
6: To rozhodně ne. Děkuji vám za dopis.
5: Jsem rád, že jste přítomna, paní Rajnová, uslyšíte dobrou zprávu. Její veličenstvo se rozhodlo, že vašemu manželovi udělí titul. Bude rytířem řádu královny Viktorie. Gratuluji vám, Cire, a hodně štěstí.
3: Došlo také na změnu režiséra. Australan Philip Noyce obsadil Ann Archer a Samuela L. Jacksona. James Earl Jones je jediným navrátilcem z honu na ponorku a Shauna Bena jako hlavního záporáka.
7: Cire, pitomej posranej fúňo! Strkal si nos, kam si neměl. A nakonec si hodil mýho malýho bráchu.
5: Zpátky! Klid.
3: Jack Ryan se tentokrát náhodou připletl k atentátu na britskou královskou rodinu a jak mu velel jeho instinkt, pěkně s nima zatočil. Tom Clancy se při psaní románu inspiroval skutečným pokusem o únos princezny Anny v 74., kdy jí pomohl kolem jdoucí zločince spacifikoval a zachránil jí.
8: Převáželi ho do vězení Old Bendy na ostrově White. Tam se to stalo. Myslím, že uprchl z Británie.
5: Víme, že uprchl a že to bylo v Kentu, poblíž kanálu. Jestliže opustil zem, pravděpodobnost, že by se pokusil dorazit za tebou až sem, je opravdu tak malá, že to nestojí za zmínku.
8: A proto jste urazil tak dlouhou cestu, abyste mi tohle řekl.
3: Akční thriller The Patriot Game, jehož název je odkazem na stejnojmenou populární irskou baladu nacionalistického hnutí, se během prvního víkendu vyšvihne na první místo v Americe a po 9 týdnech promítání v celosvětovém měřítku vydělá 178 milionů dolarů.
9: Ano? Jak se daří rodince? Málem si holky ztratil, co? Dávej si na rodinku větší pozor. Tvý holce se prý daří docela dobře, ale málem přišla o slezinu, co? Čeku.
7: Ty krásle jeden všivej. Já vás rozemelu na prášek, jasný?
10: Nechtěli, aby se zvrátil do CIA?
7: Řekl jsem ne.
10: Přibližně.
7: Nechci se vrátit ke ty. Povídám ti to jasně. Chci se k vám vrátit.
0: Zun Radio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduzakart v desiatkach reštaurácií. www.meduzakart.sk

0: Projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se

Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz Dobrá doména.

0: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom,

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
2: Dobrá doména.
3: Prodáno.
4: Veacom.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
0: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.cybercentru.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
5: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
6: Memento mori, krasotinko.
4: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
7: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
8: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
9: .cz. Dobrá doména.
10: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
11: Pondělí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
12: A od 13. do 15. v repríze, to len nech vieš. Lukáš, pozdravujem.

0: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
1: A pojďme do finále. Do finále dnešného ranného WC.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: Nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
4: Powerplay.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza má za sebou další týden, kdy se pod hladinou klidného indexu skrývaly významné pohyby. Nejsledovanější akcí byl ČES, který ztratil 5% po vyřazení z indexu uranových a jaderných společností Envis, kdy burzovně obchodovaný fond od VanEck tak prodal 2,4 milionu akcí. To odpovídá přibližně polovině procenta všech akcí ČESu, takže šlo o významný objem. S akciemi ČESu intenzivně obchodovali i další hráči, a tak za celý týden se zobchodoval nejvyšší objem na ČESu za posledních 5 let. Zbrojovka Czechoslovak Group oznámila strategické partnerství se společností Ukrainian Armor. Její Federal a Remington získali kontrakt od americké FBI za $77 milionů. Chorvatsko přistoupilo k rámcové smlouvě na dodávky munice a na veletrhu Eurosatory skupina představila nové projekty. Otázka však zní, dosáhly její akcie nového historického minima? Ano, ve čtvrtek. Za celý týden však odepsali méně než 0,5% a pod tlakem byl spíše Colt CZ Group, který odepsal přes 6%. Nejvýznamnější akcionář René Holeček reportoval nákup 3000 akcí, předseda dozorčí rady Jan Drahota naopak prodej téměř 40 tisíc. Historického maxima naopak dosáhly akcie Dusan Škoda Power, které si připsaly 10. Analytik Petr Palovič z Wood & Company jim zvýšil doporučení na držet s cílovou cenou 506 korun. Dařilo se také Erste a Fotonu. Radenska Adriatic ze skupiny Kofola Československo po 30 letech přestane stáčet a distribuovat značky PepsiCo ve Slovensku a Chorvatsku. Partnerem se stane Matony. Primoco otevírá v Písku první výcvikové středisko pro profesionální piloty dronů. Tento týden bude výsledky reportovat zpracovatel kůží Karol Edr, čímž se výsledková sezóna za první čtvrtletí uzavře. Pohled do makrosvěta. Česká národní banka zvýšila dle očekávání úrokové sazby na 3,75%. Pro toto rozhodnutí hlasovalo 6 ze 7 členů bankovní rady. Průmyslové ceny v květnu vzrostly meziročně méně, než se čekalo. Ekonomové komerční banky však upozorňují, že vývoj jednotlivých odvětví se poměrně liší. Ovlivňují je například rostoucí ceny ropy, ale naopak levnější elektřina a plyn. Tento týden se dočkáme údaje o spotřebitelském a firemním sentimentu. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme do mlhavých počátků vesmíru, kde astronomové z MIT objevili něco v skutku pozoruhodného. Blikající kvasar s názvem J0439+1634. Jak popisuje Universe Today, tento kosmický maják svítil pouhých 850 milionů let po velkém třesku a přesto má kolem své supermasivní černé díry plochý palačinkový akreční disk. Přesně takový, jaký vídáme u moderních kvasarů v dnešním vesmíru. A teď to pikantní, ta černá díra je miliardkrát hmotnější než Slunce a září

0: miliardy let, vesmír zjevně nečetl jejich poznámky. Data pocházejí z mise Neo Vice, která 14 let mapovala oblohu v infračervené části spektra. Tak hodně klidných obědů a žádné palačinky v akrečním disku. Mějte se pozemsky.
1: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
2: Někdo stojí tamhle v rohu.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
5: Nech sa páči, beef to taký od dámy v ružovom.
6: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
4: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
5: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduza Card v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
9: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: I'm Dwayne.
2: I'm Raphael.
3: Timothy Christian.
4: 1. června 93 se po dvou letech opět objevují Tony. Hlavní single If I Had No Roots, připravované

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zunrádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zunrádiem i vy. Reklam

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Huči Kuči tance. Sky Showtime doručil komediální detektivku Ethana Coena Honey Don't. Proč Netflix zrušil The Boroughs bratrů Duffrových? Prime Video nabízí další korejskou romantiku See You at Work Tomorrow a šílená queer jízda Johna Waltersa ze 77. Desperate Living je nově v edici Criterion Collection. To vše nás dnes čeká. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

0: address you wanted?
1: Thanks, MG.
0: Honey, right? Love those click-clacking heels.
2: Honey O'Donohue, to what do we owe the honor?
1: Can you tell me about this woman, Mia Novotny?
2: She got stabbed and stuffed in a car, I guess.
3: Action! Sky Showtime nasadilo temnou krimi komedii Honey Don't a kombinace jmen za kamerou i před ní rozhodně stojí za pozornost. Scénárista a Oscarový držitel Ethan Coen se tentokrát bez bratra Joela vrací k žánru, který mu vždy seděl. Společně se svou manželkou a tvůrčí partnerkou Trissy Cook, se kterou stáli za filmem Panenky na útěku, tentokrát přináší příběh soukromé detektivky Honey O'Donohue. Tahle žena z malého města se pustí do vyšetřování série záhadných úmrtí spojených s podivným kostelem. A jak to u Coenů bývá, nic není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. V hlavní roli se představuje Margaret Qualley, po jejím boku pak Chris Evans a na Emmy nominovaná Aubrey Plaza. Přesně takové obsazení, které v černé komedii slibuje výbušnou chemii. Nicméně kritika film přijala vlažně. Recenzenti shodně chválí výkon Margaret Qualley, stylovou kameramanskou práci Ariho Wegnera, Barvelovu hudbu a povedené úvodní titulky. Problém je ale jinde. Film trpí roztříštěným scénářem, spletitými subploty a prý ztrácí nit vlastního příběhu někde ve druhé půlce. Verdikt je ale na divácích a na jejich chuti po mysteriózních černých detektivkách. Honey Don't můžete nyní sledovat exkluzivně na Sky Showtime.
4: Only when we submit to the will of God do we serve him. Hector, not in the sacristy. You call me up and it's me, but I like to go
1: with you and see you move. The French, they are not happy.
5: Who's not happy? Why is a private investigator looking into a traffic fatality?
1: What can you tell me about?
5: Do you drink?
1: Heavily, it's a point of pride.
5: Should you and I discuss this over a drink?
1: Tuesdays I dry out.
5: Today's Wednesday.
1: Today is Tuesday.
6: Action! Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Netflix zrušil sci-fi seriál The Boroughs, a to pouhé 3 týdny po premiéře. Zrušení oznámil jako první deadline minulý týden a přišlo jako studená sprcha. Přitom tvůrci už měli rozepsanou 2. sérii, přičemž se zvažovalo i natáčení 2. a 3. řady najednou. Hlavní důvod? Podle Hollywood Reporter byl problém v astronomicky vysokém rozpočtu, údajně přes 10 milionů dolarů na epizodu, přičemž podle jednoho zdroje bylo skutečné číslo výrazně vyšší. Sledovanost sice seriál držela v top 10, ale čísla prostě nestačila na pokrytí nákladů. Svou a já si myslím nemalou roli sehrál i odchod bratrů Duffrových. Po skončení Stranger Things totiž přešli pod Paramount. Netflix 15. června nevyužil opci na prodloužení smluv herců, čímž seriál fakticky pohřbil. Zdroje potvrzují, že znovuzrození seriálu The Boroughs nepřipadá v úvahu. Netflix totiž vlastní 100% seriálu a prodat ho konkurenci neplánuje. Herečka Gina Davis přiznala, že hercům nikdo důvod neřekl, o zrušení se dozvěděli od tvůrců ještě před oficiálním oznámením a byli prý hluboce zklamáni. Dennis O'Hare pak na Instagramu vyzval fanoušky k symbolické odvetě. Hlasujte pro The Boroughs v Emmy, jen tak Netflixu ukážete, že udělal chybu. První a zřejmě zároveň poslední série The Boroughs je stále k dispozici na Netflixu. Je to škoda, ale vrtkavý je svět streamingu. Nicméně potěším fanoušky těchto temných žánrů protkaných humorem. Seriál Widow's Bay s Matthew Ricem bude pokračovat na Apple TV 2. sérií. Super!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
4: O Zero Trust Architecture.
3: List 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
5: Recovery Plan.
3: Endpoint Detection.
5: Multifaktor.
3: Penetrační test. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2,

0: www.okufr.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte

Naladili jste se na Zone Radio a posloucháte Půlnoc Hollywoodu, kterou vysíláme každý všední den od 9 ráno, anebo v reprízách od 16 hodin, nebo následující den v 6 ráno.

0: 두근두근거리고.
1: 전 차지윤 선임이 이번 주말에 사무실로 출근해 주시죠.
2: Na Prime Video vstoupil jihokorejský romantický workplace seriál See You at Work Tomorrow a pro fanoušky korejských romanťáků je tohle přesně ta správná ranní zpráva. Režisérka Eun Sol Yeo adaptovala populární webtoon Kakao a vypráví příběh produktové manažerky, která po bolestném rozchodu zavřela srdce na 7 závor a smysl života nachází hlavně v přesném odchodu z práce a odměně v podobě kuřecích křidélek s pivem. Do jejího pečlivě seřízeného pracovního života pak vstoupí týmový vedoucí, kterému se všichni v kanceláři raději vyhýbají velkým obloukem. See You at Work Tomorrow, korejská kancelářská romance plná nevyhnutelného romantického napětí, je právě teď k dispozici na Prime Video.
1: No smile, no people, no sorry. 차지윤 선임, 늘 이런 식으로 이뤄왔습니다.

0: You must realize, Bosley, your wife is one of the most neurotic women I've ever examined. I still think a few more months in the sanitarium would be helpful. It may be too early to trust her in her natural environment.
1: Oh, Doc, be optimistic. Peggy's breakdown is part of the past now. I don't want her in another mental hospital. I want her home with me and the kids.
2: Slavná americká vydavatelská značka Criterion Collection přidala do své sběratelské řady další zrestaurovaný kultovní titul a tentokrát opravdu bez zábran. Jde o film Desperate Living, grotesku, horor a antifašistickou pohádku v jednom z roku 1977. Režisér John Waters, věčný enfant terrible americké kinematografie, tímto snímkem završil svou takzvanou trash trilogii, která začala skandálními Pink Flamingos a Female Trouble. Hysterická a paranoidní paní v domácnosti Peggy Gravel, kterou si zahrála Ming Stoll, spolu se svou velkorysou a kleptomansky nadanou hospodyní zabíjí pána domu a pak jim nezbývá nic jiného, než zmizet. Uchýlí se do podivného lesního sídliště jménem Mortville, osady plné zatracenců a odpadů civilizace, kde krutovládne výstřední stará královna v podání Edith Maisie. A tam teprve začne ta pravá, řekněme, transformace. Desperate Living je přesně ten typ filmu, který si říká o noc s přáteli se stejně odolným žaludkem. Waters do něj nacpal vše, co ho proslavilo. Absurdní humor, záměrnou nechutnost, neherce ze svého okruhu přátel a typické plivnutí do tváře slušné společnosti. Spolu s Rocky Horror Picture Show patří k základním kamenům fenoménu půlnočních filmů. Desperate Living od Johna Watersa najdete nyní restaurované ve 4K v edici Criterion Collection na criterion.com.
3: Get out of here, you stinking piece of flesh!
4: Yes, they've all had a lot of desperate living.
3: Ah! Oh, God! Find them, feel them, suck them, forget them! Is that your new motto?
4: Follow the dead-end road to Mortville, USA.

Dnes mám pro vás připravený ještě souhrn nejlépe hodnocených titulů on demand posledních dvou týdnů. Apple TV Plus spustilo druhou řadu detektivní série Sugar. Colin Farrell se vrací jako záhadný soukromý detektiv John Sugar, tentokrát pátrá po ztraceném bratrovi mladého boxera, ale zároveň nepřestává hledat vlastní zmizelou sestru. Čím hlouběji se noří, tím temnější spiknutí odhaluje. Napínavé, stylové a Farrell v top formě. Edison Online nabízí francouzský film Renoir z roku 2012. Azurové pobřeží, stárnoucí Renoir, do jehož života vstoupí živelná mladá modelka André. Omlazení pro malíře, inspirace pro syna Žána a zárodek filmového génia. Krásně natočené, jemné a přitom plné vášně. Netflix přidal dvě pozitivně hodnocené novinky, thriller Najdu si tě podle Harlana Coubena. Nevinný otec si odpikává do životí za vraždu vlastního syna, jenže pak získá důkaz, že dítě možná žije. Prchne z vězení a pustí se do hledání pravdy. Sam Worthington, Milo Ventimiglia a Madeleine Stowe v napínavé jízdě. A pro ty, co hledají něco lehčího, romantická komedie Hlasovky pro Isabel se Zoe Deutsch. Hlasovky pro sestru do nebe skončí u cizího člověka a ten se začne zamilovávat do onoho hlasu. Nick Robinson a Nick Offerman doplňují obsazení. Sky Showtime přihodil hned trojici zajímavostí. Italský akční seriál Rosa Elettrica, agentka ochrany svědků a mladý šéf pod světí na útěku, protože se ukáže, že nadřízení hrají dvojí hru, napínavé a nečekané. Italské právní drama Liga s Lukou Argentérem. Brilantní ironický advokát po kariérním skandálu znovu buduje svou pozici na milánské scéně. Případ za případem, zatímco ho doma čeká boj o dceru. A Sky Showtime přidal také snímek Bugonia od Jorgose Lantimose s Emma Stone a Jesse Plemonsem. Dva konspirátoři unesou CEO velké firmy přesvědčeni, že je mimozemšťanka. Absurdní, provokativní, lantimosovsky šílené. Tak toto jsou nejlépe hodnocené streamingové lahůdky posledních dvou týdnů. Máte z čeho vybírat. Hovk!

0: Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si naladili Půlnoc v Hollywoodu a hlavně, že vám vyhrává Zoom Radio celý den. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Činečíša Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
2: Prodáno!
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
5: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz
6: S4 stavební.
7: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
6: S4 stavební.
7: Více na www.s4stavební.cz.
8: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
9: Stroboskopická mucha!
8: Ve jménu světla, U1 Lighting, tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
10: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz
11: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
2: Prodáno!
12: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztoč

labeled Bring Me Joy. Toto je Sanctus Groove.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay. Nejvíc houseu v éteru.

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme, jak umírají hvězdy podobné našemu slunci. A věřte mi, neodcházejí potichu. Podle portálu space.com vědci z Kalifornského technologického institutu zjistili, že rudí obři, tedy nafouknuté hvězdy na skonku života, chrlí plazmové chuchvalce do vesmíru jako rozlobený kuchař polévku. A pokaždé, když takový chuchvalec vyletí, dostane hvězda malý kopanec opačným směrem. Newton mi zapleskal, akce a reakce v přímém přenosu. Astrofyzik Jim Fuller spočítal, že rudý obr dostane během stovek tisíc let asi 10 tisíc takových kopanců a putuje vesmírem rychlostí přibližně 3540 km v hodině. Naše slunce tohle čeká za zhruba 5 miliard let. Nafoukne se až k oběžné dráze Marsu a pohltí Zemi. Některé kopance prý mohou poslat hvězdu rovnou do náruče souputníka. Kosmická srážka jako z biliáru. Tak ať vaše dnešní cesta má jen samé příjemné kopance. Mějte se pozemsky.
3: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

Trpíte depresí? Netrpte.

0: od. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture? Lisba Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifactor. Penetrační test. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: cenách na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza má za sebou další týden, kdy se pod hladinou klidného indexu skrývaly významné pohyby. Nejsledovanější akcí byl ČES, který ztratil 5% po vyřazení z indexu uranových a jaderných společností Envis, kdy burzovně obchodovaný fond od VanEck tak prodal 2,4 milionu akcí. To odpovídá přibližně polovině procenta všech akcí ČESu, takže šlo o významný objem. S akciemi ČESu intenzivně obchodovali i další hráči, a tak za celý týden se zobchodoval nejvyšší objem na ČESu za posledních 5 let. Zbrojovka Czechoslovak Group oznámila strategické partnerství se společností Ukrainian Armor. Její Federal a Remington získali kontrakt od americké FBI za 77 milionů dolarů. Chorvatsko přistoupilo k rámcové smlouvě na dodávky munice a na veletrhu Eurosatory skupina představila nové projekty. Otázka však zní, dosáhly její akcie nového historického minima? Ano, ve čtvrtek. Za celý týden však odepsali méně než 0,5% a pod tlakem byl spíše Colt CZ Group, který odepsal přes 6%. Nejvýznamnější akcionář René Holeček reportoval nákup 3000 akcí, předseda dozorčí rady Jan Drahota naopak prodej téměř 40 tisíc. Historického maxima naopak dosáhly akcie Dusan Škoda Power, které si připsaly desetin. Analytik Petr Palovič z Wood & Company jim zvýšil doporučení na držet s cílovou cenou 506 korun. Dařilo se také Erste a Fotonu. Radenska Adriatic ze skupiny Kofola Československo po 30 letech přestane stáčet a distribuovat značky PepsiCo ve Slovinsku a Chorvatsku. Partnerem se stane Matony. Primoco otevírá v Písku první výcvikové středisko pro profesionální piloty dronů. Tento týden bude výsledky reportovat zpracovatel kůží Karol Edr, čímž se výsledková sezóna za první čtvrtletí uzavře. Pohled do makrosvěta. Česká národní banka zvýšila dle očekávání úrokové sazby na 3,75%. Pro toto rozhodnutí hlasovalo 6 ze 7 členů bankovní rady. Průmyslové ceny v květnu vzrostly meziročně méně, než se čekalo. Ekonomové komerční banky však upozorňují, že vývoj jednotlivých odvětví se poměrně liší. Ovlivňují je například rostoucí ceny ropy, ale naopak levnější elektřina a plyn. Tento týden se dočkáme údaje o spotřebitelském a firemním sentimentu. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek. This right here is a power play.

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme do mlhavých počátků vesmíru, kde astronomové z MIT objevili něco v skutku pozoruhodného. Blikající kvasar s názvem J0439 plus 1634. Jak popisuje Universe Today, tento kosmický maják svítil pouhých 850 milionů let po velkém třesku a přesto má kolem své supermasivní černé díry plochý palačinkový akreční disk. Přesně takový, jaký vídáme u moderních kvasarů v dnešním vesmíru. A teď to pikantní. Ta černá díra je miliardkrát hmotnější než Slunce a září jako 12 bilionů sluncí. Blikání samotné odpovídá 2 bilionům sluncí. Vědci si mysleli, že takhle dospělé struktury potřebují miliardy let. Vesmír zjevně nečetl jejich poznámky. Data pocházejí z mise NEO-WISE, která 14 let mapovala obrázky

0: se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
0: Zun. Trpíte depresí?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. What you working with?

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez výkonu vás internet spolkne.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

Do not attempt to leave the dance.